nejlepší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke bravčová panenka len 5,79 za kilogram. Picová taštička priamo z pece iba 29 centov z Lidl Plus. A od soboty banány len 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.